Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Woo! Zlepši si náladu. Hit Radio.
4: Potkal jsem tě zase po...

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásné nedělní ráno, je 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Roste zájem o chaty a chalupy. Po dvou slabších letech letos lidé opět začali nakupovat rekreační nemovitosti. Podle některých realitních portálů vzrostl jejich prodej meziročně až o 40%. Vedle tradičně nejžádanějších Krkonoš nebo Šumavy lidé častěji pořizují i chaty a chalupy v Jeseníkách. Zahraniční pacienti si v českých lékárnách vyzvedávají léky na elektronický recept ze svého domovského státu čím dál častěji. Za necelých 7 měsíců letošního roku lékárníci odbavili víc přeshraničních e-receptů než za celý loňský rok. Léky si v tuzemsku nejčastěji vyzvedávají Poláci, zatímco Češi s e-recepty většinou míří do Chorvatska. A pojďme také na sport. Senzační jízda pokračuje. Nejlepší turnaj kariéry prožívá v americkém Memphisu česká tenistka Daria Vidmanová, jež v utkání o postup do finále přehrála Mexičanku Renátu Zarazuovou 2x6-3 a zahraje se o první titul na okruhu WTA. V největším utkání kariéry o premiérový titul z okruhu WTA čeká teprve 16-letá Ruska Kristina Liutovová. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Oblíbený vláček Šumaváček i letos o prázdninách vozí turisty v Železné Rudě. Na cestu se s ním můžete vydat od pátku do neděle až do půlky září. Začátek trasy je v Rudě pod hotelem Ostrý, odkud Šumaváček jezdí přes Špičácké sedlo a dál k Černému jezeru. Ze Šumavy Bára Purkartová.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Dnes očekáváme oblačno až polojasno ráno a dopoledne místy až zataženo. Ojediněle se můžou vyskytnout také přehánky, ale to spíše na horách. Dnešní nejvyšší teploty, a to hlavně na jihu Moravy, až na 32 stupních Celsia.
2: Posloucháš Summer Party Hit Rádia. Summer Party Hit Rádio.
5: Hezké dobré ráno, 7:03, víkendová dvojka, konečně spolu Filip s Leou, tak hezké vstávání a samozřejmě Summer Party pokračuje dál až do dnešních 18 hodin. Calvin Harris, Shakira, to si dáme teď, hezké ráno.

0: Shakira a její Zoo. Hezké dobré ráno, 7 hodin 10 minut, 2. srpen, druhá polovina prázdnin a taky dneska poslední den, kdy vám budeme hrát to nejlepší za posledních 30 let. Summer party do dnešních 18 hodin. Spousty skvělých letních songů, tak budeme společně zase vzpomínat a tak dále, budeme si dělat radost touhle skvělou muzikou. Filipe, jaký je pro tebe typický letní song, tvůj oblíbený?
1: Já nevím, tak já mám taky to bailando, ale no Luna, takže to mám já. A je taky ještě zajímavý, když třeba jdete do práce jako já a vůbec nevíte, že je nějaká summer party a pak jste mile překvapeni, že se to koná. No tak mě nikdo nic neřekne, že včera se přiznám, jsem neposlouchal Hit Radio ani minutu.
0: A to nemůžeš ten, říkat
1: a ten
0: tahle.
1: Den normálně neměl smysl pro mě vůbec, ale vůbec. Takže jsem rád, že jsem zpátky po jednom dně a summer party, to je skvělá věc.
0: Filipku, ale summer party u nás už běží od páteční odpoledne.
1: No, tak já jsem neposlouchala asi ani pátek, omlouvám se.
0: Takže hezké dobré ráno, já jdu Filipa zabít a vám posílám Rosé, Bruno Mars a Paté.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: A já už taky volám na našeho Filipa Lejčka, abychom si dali ranní update právě teď. Hezké ráno.
1: Ranní update.
2: Kuriózní dopravní nehodu způsobil ve Švýcarsku 87-letý řidič, jenž se s vozidlem zaklínil mezi dva domy. Když se snažil otočit v úzké slepé ulici, senior přišel o řidičský průkaz. Před dvěma lety se ze sportovního a rekreačního areálu v italském městě Reggio Emilia během jediné noci ztratilo 350 slunečních lehátek. Nyní se našla stovky kilometrů daleko na pláži v albánském Caporodone, kam jela místní obyvatelka na dovolenou. Pachatelé, kteří nábytek odklonili, se ani nedali práci, aby z něj odstranili logo italského areálu. Tradiční naškrobené košile, saka a kravaty jsou pryč. V letních vedrech je letos v Tokiu vystřídala trička a kraťasy. Kvůli vysokým teplotám řada úředníků poprvé v životě na popud zaměstnavatele odložila svou nepsanou uniformu. Ne všem se to ale zamlouvá. Kolegyním prý například vadí pohled na holé mužské nohy.
0: Ukaž nohy.
2: Já nemám moc holé nohy zrovna, ale Japonci teda ty to asi dodržujou, ale myslím si dobrý nápad, já jsem si vždycky říkal, proč se nemůžou nosit v létě místo obleku prostě nějaký formální šortky a nějaká pěkná košile, v Japonsku na to kápli.
0: Hele, můžou, protože zrovna já jsem byla teďko pár dní zpátky s naším panem ředitelem naší školy, on si kupoval nový auto a tam ti prodejci dodrží dress code a ten prodejce říká, představte si, že nám dneska dovolili mít kraťasy a ne vlastně jako to společenské oblečení.
2: Za mě rozumný.
0: Měl takový jako společenský hezký kraťasy, jako elegantní to bylo, takže ano, určitě palec nahoru.

0: Imagine Dragons, hezké dobré ráno. Schválně nám napište na 777-937-777, jaký je podle vás ten nejlepší váš letní song, který byste třeba chtěli slyšet v našem playlistu. A my tady třeba s Filipem začarujeme trošku a někomu z vás to přáníčko splníme. Takže 777-937-777 a já posílám legendy Bonnie M nebo Sean Paul, taky Coldplay a dáme si i Stumbling. Hezké ráno.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj 2měsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na

0: tento víkend na Hit Rádiu. Hit
1: Rádio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

0: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
2: Maxi, kdo vybírá podlahu?
3: Ty.
2: A kdo ji položí?
3: Já.
2: Super, jedeme do Baumaxu.
4: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
2: Luxusní vzhled.
4: Snadná pokládka.
2: Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou neděli, je přesně 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Od srpna mohou seniori ukončit penzijní spoření bez sankce a získat zpět dřívější státní příspěvky. Vedle toho se v penzijním spoření debatuje o možnosti investovat do tuzemských projektů, jako je výstavba zdravotnických zařízení, místo nákupu běžných cenných papírů. Tento plán však naráží na odpor penzijních společností, protože prověřit návratnost konkrétního projektu je výrazně dražší a složitější než nákup ověřených akcí a dluhopisů. Při pádu malého letadla s turisty v sobotu na jihu Peru zemřelo 13 lidí, včetně dvou pilotů. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na místní policii. Národnost cestujících, kteří si letěli prohlédnout obrazce na planině Nazca, nezmínila. Podle nepotvrzených zpráv některých peruánských médií šlo o turisty ze Španělska, Itálie a Německa. A pojďme také na fotbal. Slavia Praha si i ze druhého kola české fotbalové ligy odnáší 3 body. V Ostravě zvítězila jasně 4-0 a Baník v lize zdolala již 11krát po sobě. To Liberec hrál proti Teplicím už od první minuty bez vyloučeného Kušeje. Ještě do poločasu se nechal vyloučit také Hodouš. Teplice početní výhody využili a vyhráli 1-0. Premiérový bod v soutěži si připsal Artis Brno, který remizoval se Slováckem 1-1 a stejným výsledkem skončil zápas Plzně se Zbrojovkou. Viktoria tak ani ve druhém kole nevyhrála. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: V Plzni se otevřelo výcvikové středisko pro malé astronauty. Je v Techmánii, kde si děti teď v době letních prázdnin mohou vyzkoušet, jaký mají postřeh, rovnováhu, anebo jak zvládají práci v týmu. Po splnění mise na ně bude čekat i zasloužená odměna. Otevřeno je od 10 až do 18 hodin.
10: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
8: Dnes očekáváme mírně zataženo až polojasno. Odpoledne se můžou objevit také přehánky, ale to hlavně na horách. Odpolední maxima opět tropické, na Moravě až 32 stupňů Celsia.
10: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party.
11: Hezké dobré ráno. Michal Telo, Barabara, bere, bere. To si dáme právě teď, protože se chceme probrat a ta hudba nám dělá radost. 3 minutky po 8 pokračujeme a bude spoho... Spoho? Ano? Jsem chtěla říct, bude spousty dalších skvělých hitů.
8: Konec.

0: Finally Two Times. I tohle vám hrajeme. Typický letní song 9 minutek po 8 hodině. Hezké dobré ráno, je neděle 2. srpna. Každopádně, přátelé, kamarádi, my tady máme od vás spousty zpráv, protože jsme se vás s Filipem dotazovali, jaký je podle vás ten nejlepší letní song, který ve vás vyvolává takové ty emoce, radost, chuť zpívat, tančit. Ty písně jsou nesmrtelné, opakuje se nám tady třeba Underworld. Pamatuješ si, Filipe?
1: No tak jestli to nevybavím. Potřeba bych nějakou ukázku, tak si to pak vybavím.
0: To je takový to.
1: Jo, to už vím, jasně. Sice ta ukázka od tebe teda byla docela hrůzostrašná, ale poznali jsme to, si myslím, všichni.
0: Nebo tady Mojo Lady, taky se tady opakoval tenhle song.
1: Lady, hear me tonight. Jo, to je dobrý.
0: Fun Factory, 24/7, DJ Bobo, everybody. A nebo se nám tady taky opakuje několikrát česká kapela s názvem Verona. A to by bylo, abychom si je nezahráli, a jeden z jejich nejúspěšnějších songů.

0: Miles Smith, Nice to meet you, čtvrt, nebo minutka po čtvrt na devět, dneska mi to mluvení moc nejde. Já jsem včera zpívala na svatbě a jsem pořád taková rozjuchaná, tak mi to promiňte, protože vidíte, že všechno jede živě, Filipe, zachraň mě.
1: Filip tady snídá, no, protože já jsem přesně čekal, když kolegyně vidí, že ještě žvíkáte snídaně, ale...
0: Já to neviděla.
1: To je pravda, protože my tady máme monitor a my se vidíme jenom do očí, a ne to. Ale tak už jsem to jako si dál, já doufám, že i vy třeba snídáte, už dáváte si něco dobrýho. A ne jako já jsem si třeba koupil tady prostě vídeňský párky, 5 kusů, že je toho moc. A o 10 minut později jsem to všechno snědl, včetně 2 bagetek.
0: A jaká je třeba taková typicky letní snídaně?
1: Letní snídaně?
0: Já bych řekla sezónní ovoce s nějakou kaší, jogurtem, tvarohem, něco takového, taková zdravější varianta.
1: A ledová káva k tomu třeba. Nebo mača.
0: Já bych si dala čajíček. Já nemačuju ani nekafuju, nebo nekávuju, ale jaká je třeba ideální letní snídaně? Podle našich posluchačů, dejte nám vědět, na čem si pochutnáváte, a my vám k tomu pošleme třeba Texas, Summer Sun, anebo J-Lo a Pitbulla. To je dobrá kombinace.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech, v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen

0: Hity. Hit Radio.
1: J-Lo. Ya tú sabes.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. Obyvatelé malé obce v americkém státě Colorado si celou noc lámali hlavy, který lotr jim to ve vsi celou noc troubí klaxonem v autě. Ráno se však ukázal, že šlo o medvěda, který si vezl do jednoho z tamnějších aut, ale už se nedokázal dostat ven. 45 kilometrů z Budapešti do města Vác projel prezident maďarského cyklistického klubu Gábor Kürti na kole korytem Dunaje. Důvodem je to, že hladina řeky je v Maďarsku rekordně nízká, tak se mu povedla tahle neobvyklá věc. Hasiči z Kansas City vyjížděli v půli července ke značně neobvyklé záchraně. V odpadní nádrži mobilní toalety, tedy v Toitojce, totiž uvázel muž a strávil tam zhruba 8 hodin. Později vysvětlil, že mu dovnitř spadla lahev s limonádou a chtěl ji vylovit. Tam tedy já osobně nechápu, když by mi spadla lahev s limonádou jako do záchodku, tak by mě asi nenapadlo to vylovit. No, Američani jsou taky zvláštní stvořeníčka.
2: People, jsou šťastní lidé a my jsme taky šťastní lidé, protože vás máme a máme práci snů a baví nás to tady s váma, se všema, tak si to pojďme zahrát. Mr. President,

0: Reddy Kirken 1 plus 1, hezké dobré ráno. Za pár minutek tady bude dopoledne a je důležité vám připomenout, že i dneska bude narozeninová ruleta s nezapomenutelným zážitkem a taky hit, který se vyplatí. Pokud nevíte, o co se jedná, mrkněte na web hitradio.cz, tam to všechno máte. A samozřejmě spousty skvělých letních hitů, jako Za moment, Roxette, Lost Frequencies, a nebo Pedro, takovej můj nejméně oblíbený letní song, ale já vím, že vy ho milujete.
1: Hit Radio.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
1: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásnou neděli 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Po další uzávěře ve Vysokých Tatrách otevřela populární turistická stezka. I ve slovenských Velehrách je v plném proudu letní sezona. Spolu s přívalem turistů ale zároveň častěji dochází k úrazům. Horští záchranáři důrazně doporučují, aby lidé nepodceňovali přípravu, nepřeceňovali svou kondici a vždy si ověřili předpověď počasí. Česká republika je u zahraničních cestovatelů čím dál oblíbenější. Podle nové zprávy vyhodnocující nárůst rezervací letů v předchozím roce zaznamenala ze všech evropských zemí nejrychlejší růst. Podle analytiků se jedná o změnu v chování cestovatelů, kteří se pomalu odklánějí od nejnavštěvovanějších destinací na jihu Evropy a hledají kvalitní městskou turistiku a také autentické zážitky. A pojďme také na sport. Český brankář Lukáš Horníček definitivně míří do Newcastle United. Reprezentační fotbalový gólman, jenž byl dlouhou dobu spojován s odchodem z portugalské Bragy na prestižnější evropskou adresu, v sobotu v odpoledních hodinách prošel zdravotní prohlídkou a následně podepsal smlouvu. Tradičního účastníka Premier League vyšel zhruba na 30 milionů eur, tedy asi 726 milionů korun, a stal se tak historicky nejdražším českým brankářem v historii. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Západočeské muzeum v Plzni si letos připomíná Hurvínkovisté narozeniny. U té příležitosti můžeme navštívit výstavu, která nabízí i zábavné interaktivní prvky. Zájemci si mohou například vyzkoušet jízdu na Hurvínkově koloběžce. Otevřeno je každý den, kromě pondělí, od 10 do 18 hodin.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
6: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, dopoledne místy až zataženo, ojediněle se mohou vyskytnout také přehánky, ale hlavně na horách. Nejvyšší teploty v Čechách kolem 30, na jihu Moravy může být až 32 stupňů Celsia.
4: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.
8: Pokračujeme, nezastavujeme, 3 minuty po 9, krásné nedělní dopoledne, 2. srpen, narozeninová ruleta čeká na někoho z vás a taky Luna Bailando, ale předtím si dáme ještě tuhle skvělou pecku.

0: Luna Bailando, jeden z nejoblíbenějších letních songů našeho Filipa Lejčka.
1: No, oblíbený asi nevím, ale naskočí.
0: Ty jsi ho zmiňoval.
1: Ne, já jsem ho zmínil, protože ty jsi vlastně říkala, co mi naskočí jako ano. Letní hit, tak není úplně můj oblíbený, ale naskočí mi tenhle, takže rozhodně mi připomene léto a nikdy vlastně nezavní špatnou náladu.
0: Tak já tobě a našim posluchačům, kteří milovali 90-kové boybandy, udělám radost, protože ty jsi takový člověk, který miluje ty boybandy jako Backstreet Boys, NSYNC. Tak co říkáš na partičku Worlds Apart? Everlasting Love, kapela 90. let.
1: Takhle, no tak to je něco podobného, tak to je něco pro mě. Já si právě říkám, jsem se neměl narodit jako dívka, spíš když mám rád tyhle ty jako NSYNC, Backstreet Boys a tak. Měl jsem rád i Lunatic samozřejmě. Něco je špatně se mnou.
0: Ne, jsi naprosto v pořádku, prostě máš rád hudbu, je ti jedno, jestli to je dechovka, country, nebo jestli je to český band, zahraniční band, girl band. Prostě to je jedno, ty máš rád všeho chuť. Každopádně doufám, že vám uděláme velkou radost. Protože tahle kapela třeba byla jedna z mých takových nej, kdy jsem jejich plakát měla nalepený u postele společně s Hanson, Backstreet Boys, NSYNC, milovala jsem Justina Timberlakea. Tak to by bylo, abych tam neměla ještě Worlds Apart. Milovala jsem je prostě, ještě Bowzone, že jo? A Take That, Ježíš Maria, těch bylo. Typický letní song Everlasting Love, jo. Ten rozhodně v našem playlistu chybět nesmí. Taky budou One Republic, tak buďte s námi. Hezké dopoledne.

0: Pokud chcete pokořit gravitaci v unikátním a jediném zážitku svého druhu v České republice a zasoutěžit si v naší narozeninové ruletě, tak volejte 800 937 937 a to právě teď.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
4: Baru, ty jsi hlavička.
3: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazážitky.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si a my jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. Tak já se ptám, koho máme na telefonu? Halo, halo.
1: Dobré dopoledne, ta Lucka.
0: Ahoj Lučko, jaký máš plány na víkend, nebo jaký jsi měla víkend, dovčaňáka, prázdniny?
1: No to už máme trošku za sebou, takže teďkon jen tak nějaký úklid a pohoda doma.
0: Dobře, co se bude dneska baštit u vás doma?
1: Dneska budou těstoviny zapečený, takže...
0: To má rád Filipek, slyšíš to, Filipe, jo? Italská kuchyně, těstoviny.
2: Italská kuchyně, tak to já se nastěhuji rovnou.
1: Jo, jasně, není problém.
0: Prozraď nám, kdo má ve tvém okolí narozeniny měl nebo bude mít.
1: No, tak měli jsme tady dvě osoby, byl to synovec, ten měl 29.12. narozeniny a netest, tam měla 21.23., ale spíš teda pro toho synovce.
0: Takže 29. Dobře, jdeme na pravidla. Zahrajeme tři hudební ukázky z 29. Na tobě bude jednu z těch ukázek si vybrat. Pakliže si nevybereš, tak hrajeme automaticky tu třetí. Jsou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád právě v den narozenin tvého synovce. Jdeme na to?
1: Ano, určitě.
0: Tak roztáčíme kolo právě teď. Los del Rio Macarena. Chceme nebo ne?
1: Dáme asi další.
0: Dobře. A roztáčíme kolo po druhé. DJ Bobo Everybody.
1: Já si myslím, že to dáme, že to by se mohlo líbit.
0: Jo, dobře, takže necháváme DJ je Boba. No a na tobě teď je, aby si mohla popřát cokoliv máš na srdci. Pojď na to.
1: Tak já bych našemu Honzíkovi chtěla popřát hlavně zdravíčko, protože měl takovou nepříjemnou nehodu a teďko je trošičku vyautovaný, co se týká prázdnin, tak hlavně, ať se mu to rychle zahojí.
0: Co se mu stalo?
1: A může zase běhat. No, měli trošku kolizi s pejskem a ten mu přelomil stehenní kost.
0: Ježiši Kriste, jak se to podařilo, že pejsek přelomí stehenní kost?
1: No, tak on je to kangal, takže to je takové, já tomu říkám My Little Pony, takže trošičku... A běhali spolu a on prostě mu napálil do nohy a tak
0: a
1: to nějak bohužel stalo.
0: Brouček, tak přijeme brzké uzdravení.
1: Ne úplně prýma prázdniny, tak ať hlavně, ať se mu to co nejrychleji zahodí a může zase zahojí. Běhat a skotačit.
0: Jenom to chce chviličku čas. A právě když jsme teda u toho skotačení, tak my tady dneska máme opravdu nezapomenutelný zážitek od firmy na zážitky, protože když jsme teda u toho běhání, co takhle, zaběhat si třeba po střeše domů, zdi, baráku, jako Spider-Man.
1: No tak to je paráda.
0: Máme tady totiž zážitek téměř v hodnotě 3000 korun a je to House Running z mrakodrapu v Praze, což znamená, že pokoříte gravitaci v unikátním jediném zážitku svého druhu v České republice a vlastně House Running vás vtáhne do takového netradičního pohybu po stěně mrakodrapu a překvapí pocitem kontroly svobody a takové té euforie, že opravdu budete takový Spider-Man nebo Spider-Manka.
1: Tak to je brutál teda.
0: No, je to fakt jako jedinečný zážitek, jsme jediný v České republice, kdo to tady takhle má. Takže je to naprosto skvělý. My jsme měli možnost si to vyzkoušet, přiznám se, že já jsem se tak bála, že jsem do toho nešla, ale moji kolegové z rádia do toho šli a bylo to prý nezapomenutelný. Já jsem tak zůstala na zemi a pozorovala jsem to. Takže myslím si, že kdo fakt to chce pokořit a překonat, tak určitě to stojí za to. Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to
1: určitě
0: poslat. No
1: určitě.
0: A DJ Boba posíláme teď. Měj se krásně.
1: Taky krásný den, mějte se.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Maroon 5, Memories. Za 3 minutky, 3:15 aktuální čas. 2. srpen, polovina prázdnin, ale summer party pokračuje až do dnešních 18 hodin. Před námi Shaggy, taky Pharrell Williams, Ava Max, anebo The Sound of Silence.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem doktor Jiří Liška, vedoucí klinické jednotky Centra pro farmakologii a analytiku. A povídat si budeme o klinickém hodnocení léčiv. Co to přesně znamená, jak probíhá a proč z něj nemít obavy, uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog!
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
4: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
6: Hey, I'm Lady Gaga.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Krásnou neděli, blížíme se k 10. hodině a jsou tady další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. České domácnosti mohou zbytečně platit za elektřinu dohromady více než 1,3 miliardy korun ročně. Důvodem je nevhodně zvolená distribuční sazba. Velká část domácností má nastavenou sazbu nevýhodně, kvůli čemuž zbytečně přeplácí stovky korun ročně. Většina z nich přitom o možnosti zvolení jiné sazby ani neví. Čeští turisté mají během léta v Chorvatsku k dispozici také české policisty i dva konzulární úřady ve Splitu a Rijece. Loni zemi navštívilo přes 780 tisíc Čechů a policisté pomáhají nejen při nehodách či krádežích, ale také s tlumočením v krizových situacích. A pojďme také na sport. Tři zápasy nabídne dnešní program první fotbalové ligy a představí se oba úspěšní účastníci evropských pohárů Jablonec a Hradec Králové. Východočeši před duelem s Bešiktašem Istanbul ve třetím předkole evropské ligy nastoupí v 17:30 na stadionu Bohemians 1905 v Praze. Jablonecký tým se bude chtít před třetím předkolem konferenční ligy proti Rize dobře naladit v Pardubicích. Tento duel začne ve 20 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Oblíbený vláček Šumaváček i letos o prázdninách vozí turisty v Železné Rudě. Na cestu se s ním můžete vydat od pátku do neděle až do půlky září. Začátek trasy je v Rudě pod hotelem Ostrý, odkud Šumaváček jezdí přes Špičácké sedlo a dál k Černému jezeru. Ze Šumavy Bára Purkartová.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
9: Dnes očekáváme oblačno až zataženo, ojediněle se můžou vyskytnout také dešťové přehánky, a to hlavně na horách. Odpolední maxima, to hlavně na Moravě, až na 32 stupních Celsia.
11: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
12: 3 minutky po 10. Coldplay, Little Sims, Burna Boy nebo El Profesor a teď Bongo Cha Cha Cha. Typický letní song. Summer Party až do dnešních 18 hodin, tak rozhodně nikam neodcházejte a naopak, zůstaňte s námi.

Pokud ve svém okolí máte hit, který vám okamžitě zlepší náladu a na našem webu hitradio.cz jste ho nominovali, tak jakmile ho uslyšíte během dnešního našeho vysílání do 13. hodiny, ať už se mnou nebo s Káťou, tak potom volejte na 800 937 937. Vy jste nám psali vaše hity, který vás při poslechu rozhýbou, roztančí a tak podobně. A o co hrajeme? Dvouměsíční členství ve Form Factory, takzvaně hit, který se vyplatí. To znamená crossfitový box, kde trénuje parta lidí, co si chtějí sáhnout na dno. To by mohl náš Filip třeba. A posunout se dál, taky neomezený vstup na skupinové lekce, profesionální trenéři po ruce a přístup ke kompletnímu vybavenímu boxu na celé 2 měsíce. Udělat něco pro sebe, cítit se dobře, vypadat skvěle, to je příjemné s užitečným. Takže prosím vás, hit, který se vyplatí, 2měsíční členství ve Form Factory. Takže kdo jste se ještě nenominoval a nenapsal, tak honem honem, web hitradio.cz až do 13. hodiny, a pokud během našeho vysílání ten svůj song se vzkazem uslyšíte, tak pak už stačí jenom zavolat. Do té doby další skvělá taneční pecka Summer Party pokračuje do dnešních 18 hodin. Robin Schulz a jejich Sugar právě teď. A taky bude Desiree.

0: Hry. Hit Radio s váma. Taky Lea s Filipem. Hezké dopoledne. Úsměv na tváři, k tomu skvělá muzika. To je přesně Hit Radio Summer Party do dnešních 18 hodin. Za chviličku vešli Arms, ATC, anebo taky tahle skvělá věc. Faruko, Pepas, tohle taky bude. A ještě mnohem více muziky. Tak rozhodně zůstaňte s námi a pokud se chystáte dneska grilovat nebo něco podobného, my se vám o ten playlist na tu zahradní pártošku postaráme.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na

0: už tento víkend na Hit Rádiu. Hit
1: Rádio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
4: Yes!
5: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Pozitivně laděný song Farouko Pepa z Hit Radio s vámi minutku po půl jedenácté, hezké dopoledne. Před námi je předělávka cover verze originálního hitu od Toto Afrika. A myslím si, že se máte na co těšit. Originál zní takhle. A ta novodobější předělávka takhle. Karl Wolf, Afrika. Tak tohle bude právě teď, ale dáme si to hezky od začátku. Volumen.

Alanis Morissette, Ironic, máme rádi. Za chviličku Offenbach, Norma Jean Martin, Gustavo Limo, taky George Ezra, Madonna, La Isla Bonita. A pokud chcete slyšet váš oblíbený song na přání k vaření, tak si o něj pište právě teď. Můžete na můj Instagram Lea Giongiosi nebo na 777-937-777 a napište nám, co dneska budete vařit, baštit, grilovat, péct a tak podobně. A my vám po 11. hodině, kdy 60 minut budeme hrát jenom podle vás, zahrajeme co nejvíce vašich hudebních přáníček.

0: Ikea Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou neděli, je 11 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Kyberpodvodníci přišli s dalším trikem. Vydávají se za policii České republiky a lidem rozesílají falešné výzvy k zaplacení pokuty za překročení rychlosti. Lákat se snaží na údajnou 50% slevu při okamžité úhradě. Ve skutečnosti ale nejde o žádnou pokutu. Cílem podvodníku je přimět lidi, aby klikli na falešný odkaz a vyplnili své osobní nebo platební údaje. Policie proto doporučuje podobné zprávy ignorovat a rozhodně nic neplatit. Vysoké ceny nemovitostí a často skloňovaná bytová krize nepřidělávají vrásky jen studentům a mladým lidem, kteří chtějí bydlet ve vlastním. Jsou také impulzem pro velkou realitní a stavební kreativitu. V inzerátech se dá narazit na byty, které jsou svou mikroskopickou výměrou nejen nepohodlné, ale jako bydlení v podstatě nelegální. I také prodejci neváhají nabízet za několik milionů korun jako šikovnou investici. Ta se ale nezhodnotí, protože byty, úřady a k bydlení vůbec nesklaují. A pojďme také na fotbal. 19-letý fotbalista Daniel Barát přestoupil ze Slovácka do Olomouce. Sigma s mládežnickým reprezentantem podepsala víceletou smlouvu. Křídelní hráč Barát je odchovancem Slovácka, za které odehrál 19 prvoligových zápasů. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: V Plzni se otevřelo výcvikové středisko pro malé astronauty. Je v Techmánii, kde si děti teď v době letních prázdnin mohou vyzkoušet, jaký mají postřeh, rovnováhu, anebo jak zvládají práci v týmu. Po splnění mise na ně bude čekat i zasloužená odměna. Otevřeno je od 10 až do 18 hodin.
5: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
6: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne také s dešťovými přeháňkami. Teploty ale budou i tak příjemné mezi 25 až 32 stupni Celsia.
5: Posloucháš Summer Party Hit Radia. Summer Party Hit Radio.
8: Hity na přání k vaření startují právě teď, když 60 minut budeme hrát jenom podle vás. Tak si pojďte napsat o nějakou vaší letní pecku, kterou byste rádi slyšeli. Třeba podobnou, jako bude teď. On the beach.

0: Přišlo nám tady hudební přáníčko, protože hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Ahoj Lonko a Filipe, dneska vařím, co dům dá. Prosím, zahrajte nám cokoliv od Shape Shifters, protože vždycky, když slyším tenhle song nebo tuhle kapelu, tak se vrátím zpátky do mládí a hlavně na léto. A když hrajete teda ty letní hity, tak tohle by nemělo chybět. Co tomu říkáš, Filo?
1: No, je to báječný seskupení Shapeshifters vůbec, tak jsou takové, nebo je to alias britského domácího producenta Simona Marlina, takže není to úplně ta kapela, ale DJové umějí jako taky navodit perfektní atmosféru a my chceme, aby se vám vařilo skvěle, tak jdeme na to.
0: Takže dobrou chuť a tady to máte. Taky budou One Direction, o který se napsala Lenka z Hradce Králové. No a co bude dál, o tom rozhodujete vy. 777 937 777 nebo můj Instagram Lea Gion Giosi, anebo Filip Lejček.

0: One Direction. Ve čtvrt na 12 aktuální čas, hezké dobré dopoledne, hrajeme dále hity na přání k vaření. Píše nám tady Káťa, krásnou neděli Leonko a Fildo, vaříme bramborovou kaši se smaženým sýrem a rajčatovým salátkem. Moc prosím o jakoukoliv píseň od Phila Collinse, moc děkuji Katka. Káťo, tak slibuju, že Phil Collins bude, dáme třeba Another Day in Paradise, taky bude Bob Marley a možná dáme i něco letního, podíváme se tady ještě, co nám někdo z vás napsal a doplníme to. Každopádně pište si dál.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Podle vás Bob Marley, Sun is Shining, hezké dobré dopoledne, hity na přání k vaření, jinak tomu nebude ani teď, protože napsala nám tady Péťa. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám Benga Boys, We are going to Ibiza, protože se tam s kamarádkou za 14 dní chystáme. A zrovna teď jsme v práci obě dvě a posloucháme vaše hit rádio. Hrajete fakt super, bylo by to pro tebe i tvýho kolegu Davida. Hele, už jsi zase David. A pro všechny posluchače hit rádia.
1: To začíná mít teda tady akorát tak dost, jo, takže já odcházím. Ne, přátelé, my se z toho vždycky máme legraci, já se jmenuji nově Filip David, takže mě neurazí. Můžu to třeba, ještě si můžu se jmenovat Filip David a Roman ještě. A Roman, to by ke mně nešlo, viď?
0: Ne.
1: David je dobrý, takže Filip David, to je jedno, my jsme rádi, že nás posloucháte.
0: My víme totiž, koho naši posluchači myslí, že jo, jestli napíšou Davida nebo Filipa, seš to prostě vždycky ty.
1: Tak, jak jsem říkal, my s Davidem jsme fotbaloví nadšenci, takže by jsme vlastně jeden tým. Třeba David poslouchá, tak ho zdravím taky.
0: A Venga Boys, posíláme za vámi. Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to...

0: Hity na přání k vaření v plném proudu i v neděli 2. srpna. Doufám, že se máte krásně. Podle toho, co píšete, tak si dneska necháte hodně, hodně chutnat. Grillujete, pečete, smažíte, dokonce děláte i dezerty. Tady se mi opakovalo asi dvakrát tiramisu. Tak si nechte chutnat a my se vám k tomu pokusíme splnit těch hudebních přáníček ještě do pravého poledne opravdu co nejvíce. Lady Gaga, Vanilla Ice, taky Dario G a spousty dalších skvělých hitů. No a po 12. s vámi už moje skvělá kolegyně Káťa Pechová. Já se s vámi výjimečně loučím o něco dříve, frčím zase o dům dál a budu se těšit příští týden. A nezapomeňte zítra vstávat s naší snídaní šampionů. Tak čau.
1: Hit Radio FM+. Hit Radio.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Plzeňské filmové večery s finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
1: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a komíník, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásnou neděli, je přesně 12 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Ličkem, vítejte u nich. České domácnosti mohou zbytečně platit za elektřinu dohromady více než 1,3 miliardy korun ročně. Důvodem je nevhodně zvolená distribuční sazba. Velká část domácností má nastavenou sazbu nevýhodně, kvůli čemuž zbytečně přeplácí stovky korun ročně. Většina z nich přitom o možnosti zvolení jiné sazby ani neví. Roste zájem o chaty a chalupy. Po dvou slabších letech letos lidé opět začali nakupovat rekreační nemovitosti. Podle některých realitních portálů vzrostl jejich prodej meziročně až o 40%. V první polovině roku se v tuzemsku prodalo zhruba 1700 chat a chalup v celkové hodnotě přesahujících 5 miliard korun. Průměrná cena jedné nemovitosti se vyšplhala ke 3 milionům. A pojďme také na tenis. Zažívá nejlepší turnaj v kariéře česká tenistka Darja Vidmanová. Postoupila v Memphisu do finále a zahraje si o první titul na okruhu WTA. Mexičanku Renátu Zarazuovou porazila v semifinále 6-3 a 6-3. O titul se utká v neděli s teprve 16-letou Kristinou Ljutovovou z Ruska. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Západočeské muzeum v Plzni si letos připomíná Hurvínkovisté narozeniny. U té příležitosti můžeme navštívit výstavu, která nabízí i zábavné interaktivní prvky. Zájemci si mohou například vyzkoušet jízdu na Hurvínkově koloběžce. Otevřeno je každý den, kromě pondělí od 10 do 18 hodin.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne také místy přehánky a co se týče teplot, ty odpolední od 25 do 32 stupňů Celsia.
2: Posloucháš Summer Party Hit Rádia. Summer Party Hit Rádio.
6: Je to tak, Summer Party samozřejmě pokračuje. S vámi už Kateřina Pechová, máme 2 minuty po 12. Dobrou chuť k obědu a doufám, že jste ready. I to nedělní odpoledne pořádně rozjet. Teď Mike Candice, jdem na to.

důležitá připomínka. Ani Řím nebyl postaven za den. Morčí bav, éteru Hit Rádia. Krásné poledne, dobrou chuť k obědu, 8 minut po 12. Summer party v plném proudu. Ano, až do dnešní 18. hodiny, což tady budeme spolu, nás čekají ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. A takhle, důležitá věc, taky u vás sprchlo? Taky jste si užívali ten noční a ranní čerstvý vzduch? Já se přiznám, že moc to neumím kvůli hluku, ale normálně jsem spala s otevřeným oknem. Bylo to skvělý. Bylo to skvělý, taky doufám, že i vám se poštěstilo malinko se schladit. No a malinko na chvilinku i zvolníme. Jo, summer party, jasně, jo, super hity nás čekají, ještě se zavlníme, ale teď lehce zpomalíme společně s Nickelback.

Taylor Swift s námi v éteru Hitrádia. No pozor, pozor, ano, protože vy určitě víte a určitě s námi hrajete hit, který se vyplatí. To znamená, že na našem webu hitradio.cz registrujete song, který vám vždycky zvedne náladu. Song, který slyšíte a úplně huhu, chápete mě, víte, co tím myslím, výborně. No protože aktuálně je ve hře dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Form Factory. To není jenom posilovna, to je prostě místo, kde máte super komunitu lidí, máte tam skvělý trenéry, který vám pomůžou, ukážou co a jak, takže na to prostě nejste sami. A pojďme si říct, že to bývá u cvičení naprosto zásadní. A ano, tenhle dvouměsíční vstup je stále ve hře. To znamená, že pokud jste nominovali svůj song na hitradio.cz, tak doporučuji nastražit uši, jo, dobře poslouchat, protože je dost možný, že zazní každou chvíli. Tak buďte ready, jo, jo, protože jakmile ho uslyšíte, musíte volat sem do studia na 800 937 937. Tak držím pěsti. No a k tomu další letní hity za chvilku už třeba Passion Fruit nebo Nico Santos.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Rádio. Tady bude jen

0: Plus.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Ray of Light, to je Niko Santos, Féteru Hit Rádia. No ano, zazněl výherní song a bylo to MIG 21, snadné je žít. A tenhle song zlepšuje náladu. Verče, Veru, ještě jednou ahoj, jak se máš?
1: Ahoj, jak se mám skvěle, i když trochu teple, protože dovážím v oběd. A je mi u toho neskutečný horko.
0: No já slyším, že tam máš docela rušno. Ta asi tam nebudeš sama, veď?
1: Ne, ještě tady mám malý dítě.
0: A to je vždycky ještě větší legrace, je to tak?
1: Jo, jo, ano.
0: Veru, vzpomeneš si, co ty jsi nám napsala za vzkaz k tomu songu?
1: No, napsala jsem vám, že první půlku léta jsem se trošku přejídala, ale tak byli jsme na dovolený, tak ono to k tomu svádí. No a druhou půlku léta bych se chtěla trochu věnovat i sama sobě a cvičení a manžel teda by se ke mně rád přidal, takže to no vezmem takhle ve dvou.
0: No tak to je ale no. Perfektní, to je vždycky ta motivace o dost lepší a snažší, že jo?
1: To jo, no tak, se to lépe táhne.
0: Přesně tak. No tak Veru, mám pro tebe skvělou zprávu, protože tím, že jsi stihla zavolat, tak je dvouměsíční vstupné do CrossFit Gymu Form Factory, samozřejmě tvoje. Tak jenom prosím tě, až půjdete poprvý, napíšeš nám, jak se ti to líbilo, jak jsi to užila a jak moc to bylo těžký?
1: Určitě.
0: Super. Veru, ještě jednou moc gratuluju a užij si i tu druhou půlku léta, prosím, jo?
1: Tak jo, díky moc.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: Je to vždycky taková radost, dámy a pánové. No, a vy si taky můžete trošku protáhnout pérka. Co říkáte?
2: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
0: No a do uší teď nejnovější song Marka Ztraceného Obuj si mé boty. Jdeme na to. Hezké odpoledne.
3: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Summer Party v plném proudu CNC Music Factory právě teď za námi. Přeju vám krásné nedělní odpoledne, jo, je to tak, že tady zase neděle odpo, ale to se nedá nic dělat, hele, to je v pohodě, jo, vy to zvládnete. A navíc, na dnešek se malinko ochladilo, ačkoliv pokud zrovna vaříte, tak je vám asi horko, tak držím pěsti, ať to trvá jenom chvilku to vedro. A pojďme si říct, že prostě s těmi nejlepšími hity za posledních 30 let, to i tak bude dobrý. No a tohle to už je legenda. Headway, What is Love, k tomu taky Master KJ nebo Roše a Bruno Mars.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. U ženy hospitalizované od sobotního odpoledne v pražské fakultní nemocnici Bulovka, která měla zdravotní potíže po návratu z Ugandy, se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně. Pacientka zůstává nadále v nemocnici na Bulovce. Padělaného zboží je stále hodně. Česká obchodní inspekce při kontrolách ve druhém čtvrtletí zajistila více než 14 000 kusů padělků. Pokračuje mluvčí inspektorů František Kotrva.
2: V souvislosti s kontrolami padělků jsme provedli celkem 204 kontrol a porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví jsme zjistili ve 111 kontrolách. To je více než 54%, to znamená každá druhá kontrola padělků byla se zjištěním.
1: Z hlediska sortimentu docházelo k porušení nejčastěji u textilních výrobků, u obuvy a kožené galantérie. Maďarsko dnes poprvé za téměř půl století provozu zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Pax. Uvedl to v sobotu pozdě večer premiér Péter Maďar s tím, že se tak stane v důsledku dalšího poklesu hladiny Dunaje. Země chystá úsporná opatření. Pomoc nabídlo Slovensko. No a česká tenistka Darja Vidmanová postoupila na turnaj v Memphisu do finále a zahraje si o první titul na okruhu WTA. Mexičanku Zara Zuaovou porazila v semifinále ve dvou setech. O titul se utká v neděli s teprve 16-letou Kristýnou Ljutovovou z Ruska.
0: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
3: Dneska oblačno až polojasno, místy zataženo, jediněle se stále může vyskytnout slabý déšť nebo přehánky. Večer ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 24 až 29, na severovýchodě kolem 22 a na jihu Moravy až 32 stupňů.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
3: Je to tak, slavíme polovinu léta, vy rodičové, co odpočítáváte, až vaše dítka zase půjdou do školy. Blíží se to teď další letní song Mark Korn a Semitu Ragagabam.

Chainsmokers společně s Coldplay dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. No a doufám, že máte krásný den. To není vždycky úplně jednoduchý, jo? Protože vždycky se najde nějaká blbost, která vám ten den zkouší zkazit. No a o tom je vlastně i song, který nás teď čeká. Stojí za ním legendární, fantastická, jedna z nejslavnějších kapel světa U2. To asi znáte. No a tenhle song je o hledání radosti a naděje i v momentech, kdy se to zdá úplně nemožné. Jo, kdy to vypadá, že to prostě nejde. Ne náhodou ten song získal 3 ceny Grammy, jo, včetně prestižních píseň roku a nahrávka roku, což získat zároveň je poměrně náročné. Takže pokud náhodou ještě nemáte úplně nádherný den, tak doufám, že díky YouTube to půjde Beautiful Day právě teď do vašich uší.

Cyril a Stumbling, posloucháte Hit Radio. Summer party v plném proudu, doufám, že si to užíváte, přeju krásnou neděli. Ideálně s nohama nahoře, ačkoliv je mi jasný, že to tak úplně nejde. Ale nás čeká další, velmi vyletněný song. Song, který všichni znáte. Ten původní pochází z roku 82. Jo. Text asi neznáte celý, protože je italsky, ale minimálně část z něho určitě dokážete improvizovat. Taková velmi, velmi italská záležitost. Albano a Romina Power, Felicita. Jo. No a tenhle song loni dostal nový kabát, a to od Gabriho Ponte. A když pojedete do Jitošky, tak tam na to paří úplně všichni. Felicita a Gabri Ponte už za chvilku, k tomu Salt and Pepa nebo Shabuzi.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Hey,

Tohle je Šabuzi, posloucháte Hit Radio. Krásné letní odpoledne, neděle 2. srpna. Ano, už jsme takhle daleko v srpnu. Neskutečně to letí a zvlášť z naší summer party. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let, jo. Teď nás čeká song, kterýmu je sice už neuvěřitelných 22 let, což moc nechápu, jak se stalo, ale stala se v podstatě jedním z nejvýraznějších takových klubových songů a hymen první dekády 21. století. Bodovala v rádiích, v hitparádách. No a do dneška je tenhle song synonymem pro bezstarostnou víkendovou atmosféru. A to se vlastně k dnešku docela dost hodí, že jo? Neděle, nic nedělání, víkend, pohodička. Tak jdem na to, Michael Gray a The Weeknd, užijte si to.

0: No Mercy a Where Do You Go, jste z Hit Radio. Krásné nedělní odpoledne všem, za chvíli 3:15. No a my si dáváme summer party až do dnešních 6 hodin, to znamená ještě 4 hodiny a 20 minut. A ano, ještě spoustu skvělých songů nás čeká. Klasická klubovka Robin S. Show Me Love, k tomu Enrique Iglesias nebo Shakira.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola, litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dosti baru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
2: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
3: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
2: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek ponechá základní úrokovou sazbu beze změny na 3,75%. Shodují se na tom analytici. Centrální banka naposledy zvýšila úroky o 0,25% v červnu. Bylo to první zvýšení sazeb po 4 letech. České středohoří je motýlím rájem. Dlouhodobý monitoring ukázal, že na některých tamních lokalitách žije přes 1000 druhů motýlů. Jaké konkrétně, ví mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
6: Čísla nezahrnují jen nápadné velké motýly, ale i noční můry nebo drobné motýlky, které laik snadno zamění za mušky. Přestože to působí impozantně, motýly ani další opylovači to v současné krajině nemají lehké. Potřebují totiž mnohdy velmi specifické podmínky, například některé housenky se živí jen jedním druhem rostliny.
5: Velké množství z nich pak patří mezi ohrožené druhy řazené do červeného seznamu. V Evropské unii začínají platit nová pravidla pro umělou inteligenci. Znamená to například povinnost informovat uživatele, že komunikuje s chatbotem nebo jiným systémem AI. Také deepfakes obrázky budou muset být jasně označeny jako uměle vytvořené. Za opatřeními stojí Evropská komise. No a 3 zápasy nabídne dnešní program první fotbalové ligy a představí se oba úspěšní účastníci evropských pohárů Jablonec a Hradec Králové. Východočeši nastoupí na hřišti Bohemians 1905 a jablonecký tým zajíždí do Pardubic. No a už za hodinu nastoupí Olomouc proti Mladé Boleslavi.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
7: Dneska nás čeká oblačno až polojasno, místy až zataženo, ojediněle se může vyskytnout ještě slabý déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnost ubývat a později místy až do vyjasnění. Nejvyšší dnešní teploty 24 až 29, severovýchod kolem 22 a na jihu Moravy až 32 stupňů.
4: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
7: Je to tak, Summer Party stále běží. S vámi Kateřina Pechová, máme 2 minuty po 14. hodině a doufám, že jste na další hodinu těch nejlepších letních hitů za posledních 30 let opravdu ready. Teď tu máme jedno Ferrari, James Hype a Miggy De La Rosa, tak jdem na to, hezké odpo.

protože pojďme si říct, Anastasia má neskutečný hlas, jakože neskutečný. No a zrovna tohle je song, ve kterým ho naprosto skvěle pouští ven, jo. Tam se nikdo nedrží zpátky. Já vždycky říkám, že to je song, u kterého, ať už zrovna uklízíte, jo, nebo jedete autem, nebo potřebujete jenom upustit páru, tak právě tenhle song je na to úplně ideální. A nevadí, že neumíte zpívat, já taky ne, to je v pohodě. Ale to, že si to užijete, stejně s tou její energií, věřte mi, bude vám líp. Takže jdeme na to, dámy a pánové, vyčistíme si hlavu a taky hlasivky pěkně před tím novým týdnem. Anastasia, I'm out.

0: No tak tohle už je taky legendární věc, že jo? London Beat, I've Been Thinking About You. Krásné odpoledne z Hitrádia, máme čtvrt na tři a takhle, summer party pokračuje, nezastavujem, jo? A já věřím, že jste si alespoň trošku o víkendu odpočinuli. Možná je to lež, tak se když tak omlouvám. Ale já jsem si říkala, že bychom se mohli malinko zahýbat. A jeden tanec je takový, který si myslím, že už spoustu let známe úplně všichni. Jo, minimálně si pamatujeme pár pohybů z toho. Schválně, jestli vám to naskočí, jo? Tak co, už vám lítají ručičky? Last Ketchup a Serehe, to si dáme už za chvilku, k tomu DJ Bobo nebo One Republic, tak buďte s námi.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle jsou One Republic, vy posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne přeju, přesně 14:30 právě teď. A Summer Party pokračuje. Je to tak, až do dnešní 18. hodiny si spolu podáváme to nejlepší z letních songů za posledních 30 let. No a často je to ze zahraničí, často jsou to italský songy, často jsou to španělský songy. Ale jako my to taky umíme. Jo, a před námi je právě song, který je v podstatě takovou neoficiální československou letní hymnou. Jo, prostě je. Až ho uslyšíte, tak budete přesně vědět proč. Je to ten song, který tady hrál v podstatě na každý beachový party, jo, prostě jo, donutí vás to zvednout ruce nahoru a určitě to znáte, možná i kdybyste nechtěli, tak to znáte na spaměť. Tomu songu je mimochodem už 14 let, což vám bude připadat divný. Znalci už vědí, ano, Ego a Robert Burian, Žijeme len raz, právě teď.

0: Rihanna a Umbrella, posloucháte Hit Radio. No, v následujícím týdnu opět úplně deštníky potřebovat nebudem, maximálně, že je použijete jako slunečníky, opět se nám mají vrátit vedra. Možná už jsme si na to skoro i zvykli, ale dobrá zpráva, summer party stále pokračuje. A jestli patříte mezi milovníky tepla a milovníky třeba dovolených a toho, že můžete jen tak vyrazit přes den k vodě a je vám tam fajn, tak další song je pro vás všechny, který to takhle máte, protože se jmenuje Endless Summer, to znamená nekonečný léto. Co? Chtěli byste? Já si trochu jo, možná v kombinaci s jarem a podzimem, co? Oceana už za chvilku, Robbie Williams nebo Black Eyed Peas.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov.cz.
5: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazážitky.cz.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. České domácnosti mohou zbytečně platit za elektřinu dohromady více než 1,3 miliardy korun ročně. Důvodem je nevhodně zvolená distribuční sazba. Velká část domácností má nastavenou sazbu nevýhodně, kvůli čemuž zbytečně přeplácí stovky korun ročně. Během vysokých teplot bychom měli chránit také naši kůži. Na přímém slunci buďte co nejmíň. Pokud je to ale nutné, je potřeba dodržovat určitou ochranu, o jakou jde, vysvětluje dermatolog Petr Arenberger.
6: Přes poledne nejsme na sluníčku, existují i fotoprotekční oblečení, které mají ochranný faktor. Dokonce třeba taková ta speciální trička bychom měli používat i při pobytu ve vodě, protože ochranný faktor se nám třeba z ramen může relativně brzo spláchnout. Na co bychom neměli zapomínat, je ten klobouček nebo něco na hlavu.
5: Při opakovaném spalování kůže může docházet k tvorbě rakoviny pokožky. Malé děti do jednoho roku by pak při vysokých teplotách neměly být venku vůbec. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy a Izrael se dohodli, že na žádost Teheránu a dalších zemí regionu odloží chystaný tvrdý útok na Irán. Podmínkou je podle něj brzké dosažení dohody, která umožní plné otevření Hormuzského průlivu. No a česká tenistka Darja Vyťmanová se může dnes stát vítězkou turnaje WTA Tour, což by se jí podařilo poprvé. O životní úspěch bude ve 23 letech usilovat v Memphisu. Její finálovou soupeřkou je teprve 16-letá Ruska Kristýna Ljutovová. Utkání je na programu od 19.30 našeho času.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
7: V noci bude jasno až polojasno, teploty nejnižší 19 až 14 stupňů a potom zítra nás čeká jasno až polojasno. Odpoledne se může tvořit oblačnost, ojediněle se vyskytnou taky přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty už opět tropické 31 až 30 stupňů a na jihu Moravy až 39.
3: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
7: Je to tak, další hodinka těch nejlepších letních hitů za posledních 30 let. Jste na to ready? Jo, já doufám, že jo, že si to užijete, užijete si to i přesto, že nás opět čekají tropy, protože tohle je to nejlepší. Ne fakt, tyhle letní songy, to je prostě top. Robin Schulz a Tom Walker, Sun Will Shine.

One More Time Highland. Krásné odpoledne z Hit Rádia. Na krásnou neděli, summer party v plném proudu a teď nás čeká song, který 100% znáte. Možná jste ho ale nikdy neslyšeli celý. To je song z roku 2019, prosím vás. Ten song vyšel dobrý, nic zásadního. A po 18 měsících toho, co byl venku, což je rok a půl, se stal naprostým megahitem. To je zajímavý, že? No je to jednoduché, protože v dnešní době stačí, když si vás všimne někdo na TikToku nebo Instagramu, že jo? No jo. A tenhle song si právě popularitu získal díky těmhle platformám, kde se stal v podstatě nejpoužívanější skladbou pro podbarvení letních videí. Takový to, tady jsem byl na dovče, jo, tak to tam dáte. Nebo takový ty veselý momenty, který v létě zažíváme. Možná už začínáte tušit, jo? Takže ano, je to tohle, jo? And it feels like summer. Všichni jsme to slyšeli 100krát. Dobře, 100 000krát, ok. V době největšího rozmachu s ní lidé vytvořili 10 000 videí denně. To je hustý, co? No, tak si ho teď dáme, ne? There was nothing in the world making me smile like your smile.

skupina Jelena Magdaléna právě teď v éteru Hitrádia. Krásné odpoledne. No krásné a hlavně vyletněné, že jo, co si budem, trošku se nám ochladilo, bylo to příjemné. Dneska v noci ještě bude fajn, tak si vyvětrejte a od zítřka už opět větrat nebudem, ale to nevadí, my to zvládnem. Prosím vás, důležitá zpráva, já vím, že je zítra pondělí a může to být náročný, jo, se s tím smířit, ale pondělí znamená snídaně šampionů, nejenom Jasmin, Michal a Davida, ale taky to znamená rychlou pětku. To je ta skvělá soutěž, kde stačí na čtyři rychlé otázky, na pět rychlých otázek, pětkrát rychle odpovědět. No a pozor, tentokrát si můžete boostnout svoji ranní rutinu a vyhrát balíček, díky kterému se budete cítit skvěle od hlavy až k patě. Každý den soutěže hrajeme o Hair Booster Herbarium od Tomas Arsov. Kompletní péče pro podporu růstu vlasů a jejich dlouhodobou kondici. A to není všechno. Ne. K tomu ještě unisex parfém Sandalwood Violet Leather. A takhle. Kdo má rád, a myslím, že jsme skoro všichni, vůni santalového dřeva, tak z tohohle budete hotoví. Tak nezapomeňte, už zítra ráno další rychlá pětka. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I... A když jsme u té pětky, tak už za chvíli Mambo No. 5 a Lou Bega.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Slíbený loubek v éteru Hitrádia, hezké odpoledne. No a takhle, dneska, tento týden už jste se podle mě všechny důležité věci dozvěděli, jo? Tak pojďme si dát i jednu takovou úplně zbytečnou, co?
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva týdne. Co jste ještě před týdnem nevěděli a vlastně to vůbec nevadilo.
0: Cvrčci fungují jako přírodní teploměr. Spočítáte jejich cvrlikání za 25 sekund, vydělíte to třema a přičtete číslo 4. Hotovo. No, nebo se koukněte na teploměr.
1: Nejzbytečnější zpráva týdne. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

vyletněná záležitost Shawn Mendes a Camila Cabello Féteru Hitrádia. Krásné nedělní odpoledne všem, za chvilku 3:15. Já vím, vždycky jak ta neděle se tak jako pomalu, ale jistě chýlí takhle k tomu jako pozdnímu odpolední, k tomu večeru. Tak to začínáme cítit, co? Jak se ten nový týden pomalu, ale jistě blíží. Ale to nevadí, stále ještě nám zbývá přes 2 hodinky naší summer party. No a fakt vám ještě máme spoustu věcí, co nabídnout. Takže za chvíli třeba Shaft, Madonna nebo Khaled.

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz
1: Maxi, kdo vybírá podlahu?
2: Ty.
1: A kdo jí položí?
2: Já.
1: Super, jedeme do Baumaxu.
3: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
1: Luxusní vzhled.
3: Snadná pokládka.
1: Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Hackři napadli web Státního zdravotního ústavu, který je příspěvkovou organizací zřizovanou ministerstvem zdravotnictví. Žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu není ohrožený. Útok ústav nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Plavidla na Vltavě v centru Prahy nově obsluhuje servisní loď, je nejmodernější v Evropě a pluje na elektrickou energii. Tanker může zajistit tankování paliva a vody, nabízí i další služby, jak potvrzuje mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
9: Servisní loď nabízí také odčerpávání odpadních vod a také takzvaných nádních vod, co jsou vody znečištěné oleji ze dna lodí, a také je možné na lodi natankovat pitnou vodu do lodních tanků. Plavidla připlují bokem k servisní lodi a tankují stejně jako na silnici.
8: Servisní loď mohou zájemci využívat od 7. hodiny raní do 19. hodiny. Jižní Korea dnes zaznamenala nový teplotní rekord, když meteorologická stanice ve městě Yangsan naměřila 42,5 stupně Celsia. Padl tak teplotní rekord starý sotva pár dnů. Přes 40 stupňů ve městě měří už pátý den po sobě. Jižní Korea zažívá tento týden vlnu veder. No a 13 dnů po prohraném finále mistrovství světa se argentinský kapitán Lionel Messi vrátil do MLS a s Interem Miami remizoval 2-2 s Columbusem. Do hry zasáhl dvojnásobný nejlepší hráč zámořské fotbalové ligy od 53. minuty. Konci šestizápasové vítězné série Interu však nezabránil.
10: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
11: V noci nás čeká jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblasti oblačnosti se mohou ojediněle vyskytnout i přehánky. Nejnižší teploty 19 až 14 stupňů. No a přes den nás už čeká opět tropická. Bude jasno, polojasno, nejvyšší teploty 31 až 36 a na jihu Moravy až 39 stupňů.
10: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.
11: Je to tak, jedeme dál, ještě dvě hodiny summer party před námi. S vámi Kateřina Pechová, doufám, že si ty letní songy pořádně užíváte. Čeká nás totiž další, tohle je Alexia.

Temper City a Self Aware v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne, Summer Party stále samozřejmě s námi, ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. Čeká nás song, který se proslavil, v podstatě tu globální známost, získal díky závěrečné scéně a tím, že se dostal do oficiálního soundtracku akčního filmu Rychle a zběsile 5, prosím vás, jo? Je to v 5, kdybyste si to chtěli připomenout. 5 je z roku 2011, teď už je venku, tuším, nějaký 375. díl. Každopádně, co je na tom zajímavý, ten song se jmenuje Danza Kuduro. A to Kuduro, to je, prosím vás, výraz, který pochází z Angoly. A v doslovném překladu to znamená tvrdý zadek. A odkazuje to teda na specifický styl energického tance, jo? Tak můžete zkusit napodobit. Lucenzo, Adon Omar, Danza, tvrdý.

0: Ace of Base, Lucky Love na Hit Rádiu. Přeju krásné odpoledne. Máme čtvrt na pět. Doufám, že teďkon, pokud máte volno a jste někde doma, takže tak jako jenom posedáváte, pohodička, možná přemýšlíte nad tím, co dneska vlastně k večeři. Jo, v klidu, nikam nespěchejte. Fakt, jestli můžete, tak si to prostě jenom užijte. Případně, pokud se radši hýbete, můžete, k tomu vám taky něco pustím teda. Dáme si Italo Disco v rámci naší Summer Party Colors. Už za chvíli k tomu Eva Farna nebo Ed Sheeran.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ed Sheeran právě teď v éteru Hit Radio. Krásné nedělní odpoledne, máme půl páté, summer party, jo, všechno je krásný, sluncem zalitý, aspoň doufám teda samozřejmě. A stejně je to v létě takový kouzelný, pojďme si to říct, světlušky v noci, že jo, nebo takhle v podvečer, že jo, hvězdná obloha nad námi, chvilku je vám vedru, chvilku zima, jo, to je krásný, prostě úplně kouzelný, o tom je i další song, jmenuje se The Summer is Magic, je z roku 94 a je to v podstatě absolutní klasika 90. Zpívají jí Playa Hity, tak možná už tušíte. The summer is magic. Asi jo, co?

0: Rema a Selena Gomez v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem, za chvíli 3:45. Summer party v plném proudu rozhodně nezastavujem, jo, ani na chvilku. A za chvilku si dáme, to jak na svatbě, něco mladého i něco starého. Čeká nás totiž třeba Olivia Rodrigo. Nebo Mojo s touhle svojí klasikou, tak nikam nechoďte.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem doktor Jiří Liška, vedoucí klinické jednotky Centra pro farmakologii a analytiku. A povídat si budeme o klinickém hodnocení léčiv. Co to přesně znamená, jak probíhá a proč z něj nemít obavy, uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+. Hit Radio.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech, v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.

0: Plzeňské filmové večery s finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. U ženy hospitalizované od sobotního odpoledne v pražské fakultní nemocnici Bulovka, která měla zdravotní potíže po návratu z Ugandy, se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně. Pacientka zůstává nadále v nemocnici na Bulovce. Letní počasí je ideální pro venkovní grilování. Hlavní riziko jsou ale vysoké teploty. Bakterie se v teplém prostředí množí rychleji než v zimě. Maso i zeleninu proto nenechávejte nikdy delší dobu na slunci, upozorňuje výživový poradce Jakub Košata.
6: Pokud grilujete doma, udržujte maso co nejdéle v lednici a vyndavejte ho až těsně před přípravou. V létě marinujte maso v lednici, ne na verandě v misce, i pár hodin na teplé dokáže udělat velký rozdíl. Pokud si připravujete třeba bramborový nebo těstovinový salát dopředu, v horku ho nenechávejte venku déle než hodinu, ideálně si ven až před konzumací.
5: Podle Košaty je také důležitý typ omáček. Ve slunném počasí nesahejte po majonézových nebo smetanových. Volte třeba bylinkové omáčky s olivovým olejem. Maďarsko dnes poprvé za téměř půl století provozu zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Pax. Uvedl to v sobotu pozdě večer premiér Péter Maďar s tím, že se tak stane v důsledku dalšího poklesu hladiny Dunaje. Země chystá úsporná opatření. Pomoc nabídlo Slovensko. No a šéf organizace European Leagues Claudius Schäfer uvedl, že pozice Gianniho Infantina v čele Světové federace FIFA vypadá neudržitelně. Reagoval tak na jeho zkrachovalý plán na prodej podílu na světových šampionátech soukromým investorům.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: V noci nás čeká jasno až polojasno. Místy se ojediněle mohou vyskytnout přehánky, nejnižší teploty 19 až 14 stupňů. No a zítra už opět stropy jasno až polojasno, odpoledne může se místy tvořit oblačnost. Ojediněle se taky vyskytnou přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 31 až 36 a na jihu Moravy až 39 stupňů.
3: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.
7: Je to tak, ještě jedna hodina těch nejlepších letních hitů za posledních 30 let. Jste na to ready? Já doufám, že jo. Čekají nás třeba Bill Medley a Jennifer Warnes, taky Calvin Harris a teď Venga Boys.

0: Skvělá Kelly Clarkson dohrává v éteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne vám všem. Summer party v plném proudu. Ano, ještě nám pár těch a naprosto dokonalých letních songů zbývá. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Já doufám, že jste si to přes celý ten víkend fakt užili. No a za chvilku vyrazíme společně na pláž. Co myslíte? Vamos a la playa, a mi me gusta bailar. Já to úplně vidím, jak máme drinky v ruce, kolem krku takový ty kytičky, jo. Hele, skvělý. Luna, vamos a la playa, už za chvíli.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: Zdravím všechny posluchače i tebe, Richarde, tak co pak si nám tentokrát přinesl ze Slevomatu?
3: Ahoj, ahoj. No já celou cestu do rádia jsem napnutý, jestli jsi byl na tom tandemovém seskoku.
2: Tak já už mám nakoupeno.
3: Meké.
2: No jo, odhodlal jsem se, teda takhle, donutil jsi mě.
3: Hezky, tak to mám mega radost, tak to má být. Překonal jsi strach, jo?
2: Hele, říkal jsem si, že je to znamení, že už bych si měl udělat radost.
3: Tak myslím, že určitě nebudeš litovat. Tandem je nejvíc. A pokud byste vy, co posloucháte, chtěli jít v Jakubových stopách, tak pořád můžete.
2: Navíc pořád jsou tam ty dobrý ceny, co jsem koukal.
3: Jo, právě. Budou u nás na Slevomatu ještě do 3.8. Do 3.8. jsou ještě ty extra slevy na to nejlepší z kategorie zábava. Pro léto plný zážitku.
2: Což je paráda. Vidím tady, hele, projížďky autem, led balónem, bungee, různý adrenalinový zážitky i akvaparky.
3: Mě zaujala tady procházka s alpakou.
2: Tam jenom pozor na flusance, jo? Je tady dokonce zážitkový let letadlem.
3: A je to teď ještě s větší slevou než normálně. Takže jestli máte nějaký zážitek, co jste dlouho odkládali, nebo někdo z vašich blízkých, tak teď je ten správný čas do toho jít.
2: Jako já.
3: Buďte jako Kuba, jděte do toho.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, švávy mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a komíník, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

než jak nás učili život vnímat. Není to špatné, je to jiné.

U pár snů po čase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti. Dobrý je, že dá se snít.

a pánové, tuhle písničku jsem složil proto, aby jsme roztancovali celý Eden. Jděte do toho s náma! Připravte se!

už jenom 5 dní, než opět přepíše historii. Marek Ztracený právě teď na Hit Radio. No a nás v rámci naší summer party čeká další vyletněný song, ale v podstatě opravdu v rámci 90. to byla jedna z nejznámějších takových letních hymen, jo, prostě každý to znal. Ona se prosadila celosvětově velmi snadno, ovládla hitparády v Rakousku, Švédsku, Švýcarsku, Maďarsku, no ale taky u nás, tady v Česku, a byla tady v té době absolutním číslem 1. Všichni znáte, ano, a proč ji milujem už tak dlouho,

Tak hejte pery právě teď na Hit Rádiu, přeju krásné odpoledne. Pomalu, ale jistě se blíží 18. hodina. I se neloučím úplně, v 18 hodin si ještě dáme samozřejmě zprávy, ale jinak se mějte moc hezky, jo, doufám, že jste si summer party na Hit Rádiu opět užili jako takhle. Tolik letních songů se vsadím, že jste pohromadě dlouho neslyšeli. Nebojte, zas nějakou uděláme. Platí? Super. Zítra se spolu slyšíme večer v 18 hodin. Mějte se moc hezky, dávejte na sebe pozor. Ahoj.

0: On nebo Deo Stick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Area Bory Plzeň, to nejlepší místo pro nákupy všeho druhu, vás zve do všech svých obchodů a restaurací. Nakoupíte vše, co potřebujete vy, vaše rodina, domácí mazlíčci i zahrada. A navíc, v našich restauracích si po nákupu můžete příjemně odpočinout a osvěžit. Navštivte nákupní centrum Area Bory Plzeň.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek ponechá základní úrokovou sazbu beze změny na 3,75%. Zhodují se na tom analytici. Centrální banka naposledy zvýšila úroky o 0,25% v červnu. Bylo to první zvýšení sazeb po 4 letech. Padělaného zboží je stále hodně. Česká obchodní inspekce při kontrolách ve druhém čtvrtletí zajistila více než 14 000 kusů padělků. Pokračuje mluvčí inspekce František Kotrba.
5: V souvislosti s kontrolami padělků jsme provedli celkem 204 kontrol a porušení zákazu nabízení prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví jsme zjistili ve 111 kontrolách. To je více než 54%. To znamená, každá druhá kontrola padělků byla se zjištěním.
4: Z hlediska sortimentu docházelo k porušení nejčastěji u textilních výrobků, u obuvy a kožené galantérie. Česká tenistka Darja Vidmanová se dnes může stát vítězkou turnaje WTA Tour, což by se jí podařilo poprvé. O životní úspěch bude ve 23 letech usilovat v Memphisu. Jejíž finálovou soupeřkou je teprve 16-letá Ruska Kristýna Ljutovová. Utkání je na programu od 19.30 našeho času. No a pojďme se podívat ještě na zítřejší počasí. Má být jasno až polojasno. Odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 27.
3: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio FM Plus.
1: Zlepši si náladu.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt,

0: Tak si ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
1: Baru, ty jsi hlavička.
0: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech, konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhl.

Rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio, tady bude jen pro...

0: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krát.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov.cz.

0: is the answer.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: pozor, mimochádná správa. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krát.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.